0: No a napokon sa všetko skončilo svadbou. Ako sa táto udalosť zachovala v jazykovej aj duchovnej pamäti neviest spred 100 rokov, tak si teraz vypočujme.
1: Keď došiel ten deň, no tak mňa teda obliekali u susedu, lebo otardiu musela vyvést. Na široko mňa obliekli krásnu sukinku, bledu tak pekne svietlunku. S hedbávnýma, vyšívanýma, biručkýma, konvalinkama porozhadzovanou. Jaká sukňa, taký lajbl, štikované pruty na rukávcoch, sandlička tenučka, široká, ale asi štvery navlečené jedna v druhém, na spodku tvrdší, šišaté a potom zase jemnejší, ešte jemnejší a na vrchu z vapéru, tenunke presvitné, aby stáli šišaté. No, čižmičky na zakážku, vysokýma patama špicaté, nohy jak srnka, aby býva jak keď si vykročí. A hlavu čípečku na drdou se musela byť učesaná na cup do krúžečka, ubité hrubé vlasy silné byly skrúcené, aby tento perko měli kam položit. Na prostřídek jsem musela byť, že narovno, učesaná. Na mašličce byla našitá candička, čípečka. Na tej čípečce byly gorališky, ty zdříblné. A potom byly prútečky z rozmarínu, ze špiček rozmarínu byly ubité na prst silné věnečky, či 4 nebo 6 věnečků, aby byla celá hlavička pokrýtá a na vršáčku hlavy byla ubytá do krůžečku taký malučký věneček a z toho věnečka byly pospouštěné tenučké bylunké masličky, aby do pupásu vysaly.

ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, vede není plyn. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Je tam aj také točné toto buchanie, jak sa máte kolo jakých prázdniky alebo jakých služeb, či je to vse jednaké?
1: Tak ono aj klepanie má svoje pravilo a rižni sa klepe pred službou, počas služby, keď sa zvolávať na útreniu, keď na službu. Má to svoje pravila.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči, víta vás pri nich Vlado Franc a prvou piesňou v podaní Jiřího Jelínka si pripomenieme legendu svetovej hudby Louisa Armstronga alias Sečma.
2: Jak rád střel bych svojí tvář ve zlatým plechu